0: Anka, toto bol veľmi príjemný nápad, ale kedy vám napadlo, že by ste mohli byť speváčkou?
1: To je několik desítek let, to se dobře říká, teda musím říct. Napadlo mě to ve chvíli, kdy v té době, v 60. letech, existovala soutěž, která byla podobná nynějším Superstar. A ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty. A já jsem vlastně odchovanec té soutěže Hledáme nové talenty. Právě proto vždycky, když se mě někdo ptá na Superstar, tak říkám fajn. Ten začátek je hrozně důležitý, ale co teď? Pak musí přijít ten hodný strýček, pak musí přijít ten člověk, který vám chce pomoct, který ve vás vidí něco perspektivního. A nemůže to být tak, že skončí televize a tím pádem, kdy máme další řadu Superstar, protože teď teprve ta práce začíná.
0: Ale váš první nápad byl, že budete herečkou.
1: To ani nebyl nápad, to byla moje touha, kterou jsem měla od dětství, už vlastně od obecné školy. Já jsem si nepředstavovala, že bych v životě dělala něco jiného někdy, než že bych hrála divadlo. No ale osud si to zařídil prostě podle svého a já si myslím, že člověk zase tomu osudu, když mu to nahrává, když máte pocit, že já hrozně ráda používám slovo požehnané, když je to požehnané, tak člověk do toho má jít, protože je to smysluplné.
0: Má to společné něco s tím, že jste se rada předvádzali?
1: Určitě. Já si myslím, že člověk, který není exhibicionista, i když se tváří samozřejmě, že není, tak si myslím, že tyhle druhy povolání vůbec nemůže dělat.
0: Je to rovnako s vámi od toho dětstva až do dnes? Rada jste na javisku?
1: Jo, já se přiznávám, že ano. A umínila jsem si, že kdyby se mi jednou stalo, protože jsem to zažila, taky to bylo možná před 30 lety nebo kdy, u jedné starší kolegyně, kdy před koncertem se jí nechtělo jít na jeviště a já jsem tam stála jako novická, už jsem se klepala, že už tam půjdu a říkala jsem si, a něco dneska se mi děje. A teď ti starší kolegové říkali, bože, mě se tam dneska tak nechce. A představte si, že to byl pro mě takový zlomový moment, protože já jsem si říkala, jestli se mně někdy něco takového stane v životě, tak já to povolání přestanu dělat, protože bych se zpronevěřila svým ideálům. A jestli chcete brát svý povolání jako poslání, tak bych se zpronevěřila všemu a já si nejsem jistá, jestli bych mohla dělat něco, co nemám ráda.
0: Máte radšej moravského rabca na tanieri, vo vzduchu alebo vo vitríně?
1: Zklamu vás. Nemám žádného moravského brabce doma. To, kdybych tak věděla, kde se poděl.
0: Ano, vaše prvé ceny se ztratily.
1: Já si myslím, jestli je nemá fanklub, ale to možná ještě tenhle fanklub nefungoval. No, to je velmi tenký led, na který se mě ptáte, protože já doma ani nemám svoje CDčka, všecky. Slavíky mám v šuflíku a to mám proto, protože to jsou takové maličké pískátka, které ještě oxidujou.
0: Dokonce
1: oxidujou, takže vůbec se nedá říct, že by byly krásný. Já si myslím, že daleko krásnější je jsou ty zážitky s nimi spojené, ale já nejsem takový materialista, že bych to všechno musela mít, nebo že bych měla síň slávy a tam bych měla všechny zlatý desky a diamantový desky a dvou platinový. Fakt ne. A teď právě nastoupí to, že mám bezvadný fanklub a oni to všechno mají. Oni dokonce mají i všechny seznamy mých písniček. Oni taky spočítali, že jsem jich natočila přes 750. Já bych to nevěděla.
0: Takže keď chcete něco o sebe vědět, obrátíte se na fanklub.
1: Vím, kam zavolat. Já si myslím, že to je to nejdůležitější, než hledat 4 hodiny a pak to stejně nenajít.
0: Keď jste začínali so zpěvom, slávici se už udělovali. Posílali jste vtedy aj vy hlasy některým svým favoritům?
1: Nejsem ten hlasovací typ, že bych prostě vypisovala někde nebo odpovídala do nějakých soutěží.
0: Čiže ani sebe jste si neposlali žiaden.
1: To ne.
0: No ale keby bolo posielanie hlasov povinnosťou, že by to parlament schválil, komu by ste poslali svoj hlas ako interpretovi? Pretože prichádza čas aj na to, aby sme si zahrali hudbu, ktorú máte okrem tej svojej vlastnej rada.
1: No, kdyby to byli čeští slavíci, tak bych určitě poslala Karlovi Gottovi, protože mně se to vždycky pojí dohromady, že toho člověka musím obdivovat nejen jako umělce, ale i jako lidsky. Karla Gotta mám asi nejradši ze všech našich zpěváků. Pak mám ráda Dianu Král, tu mám moc ráda.
0: Tak koho teda z těch dvoch?
1: Koho chcete?
0: Vy jste tu od toho, Karel Gott či Diana
1: Král? Tak třeba toho Karla.

0: Pani Hanka, vy ste jedinečná tým, že ste svojská, originálna. Snažili ste sa niekedy na niekoho spevácky podobať?
1: Myslím, že ne.
0: A koho ste si tak najčastejšie púšťali z platní vtedy, v tých začiatkoch, keď ste ešte len snívali o svojej budúcej kariére?
1: Valdemara Matušku, Evu Pilarovou, Martu Kubišovou.
0: A pomohlo vám štúdium herectva pre váš spev?
1: Ja myslím, že hodne, že človek si uvedomí sílu slova. A ja som vždycky tíhla k češtine, nebo k jazyku vôbec. Takže tam si myslím, že mi to pomohlo hodne.
0: Blodička Julia bola váš asi taký prvý spevácky úspech. Chodili ste vtedy po ulici a pozerali sa, kto vás už pozná?
1: No tak to už jsem se dívala i předtím trošku, protože to už mě začínala taková ta ostravská éra a samozřejmě, že jsem koukala, jestli, a když se na mě někdo nekoukal, tak z té mladické nerozvážnosti jsem si řekla, no, to je divný. Ale to si člověk ještě neuvědomuje, jak taková ta skutečná sláva, která potom přišla, jak vypadá, že potom naopak si dáte čepici a řeknete si, je to je dobrý, tady si sednem na chvíli, nikdo si mě nevšim.
0: Potom se už musí platit aj ta daň z pridanej hodnoty.
1: Přesně tak. Ale nikdy jsem nežehrala, nikdy jsem nenadávala na to, že by té popularity bylo moc, protože já jsem trochu pověrčivá a věřím, že ona se potom rychle otočí a uteče.
0: A dá se na úspěch zvyknout?
1: Velmi, a je to nebezpečný, protože nastane období, že máte pocit, že už jde všechno samospádem a to je velmi nebezpečný.
0: Vy jste aj autorkou mnohých textů svojich písní. Píšete si texty od začátku?
1: Ano, ale nikdy jsem jich nepsala moc, protože nejsem ten psavec, který by byl schopný dělat hodně textů najednou, protože mě dají texty moc práce. Ale to nevím, jestli víte. Ale já jsem loni, jsem se rozhodla, že napíšu knížku básní. Že to nevíte?
0: Vím, že vím, že jste vydali knížku básní, ale že ju napíšete, to jsem nevěděl. To byly básně, které jste si sadli a napísali, alebo to byla sbírka vašich básní?
1: To jsou básně a písňové texty. A ty písňové texty, ty byly pozbírané, vlastně jsem vybrala za celou svoji kariéru texty. Nějaké prostě, které se, protože je spousta textů, které se nedají číst, které vůbec nesnesou papír, jo, které se krásně zpívají, ale když tam máte potom la la la 20krát, tak už se to čte opravdu špatně. No ale básničky staré byly asi jenom dvě a všechny jsem je jinak napsala vlastně za loňský rok.
0: A čo vás príjme k tomu, že se rozhodnete, idem teraz písať pekné slova?
1: To vůbec nevím, co mě podnítí, protože já vím, že jsem i v letadle nějakou básničku napsala ve Španělsku, někde, dokonce byli jsme se Štefanem v Římě a on měl zkoušku a já jsem seděla doma, dokonce tam hrála televize, vím, jako kulisa, já se vůbec neumím učit, když cokoliv hraje. A tohle šlo tak, zase moje oblíbené slovo, prostě asi to bylo požehnané, protože to šlo samo.
0: Čiže nič iné nemôžete robiť pri zvuku, iba písať básne.
1: Víte, že nieco na tom je. Pretože inak mi to hrozne rozptýluje. Třeba učiť sa vôbec nemôžu, když nieco hraje, nebo proste niekde niekto mluví na hlas.
0: A tie vaše texty vznikli skôr ako hudba, alebo ste písali aj texty na už vzniknutú muziku?
1: I to hlavne teda na vzniklou hudbu, pretože autoři hudby radši napíšou hudbu dřív a pak i nechajú otextovať.
0: A vy ste hudbu ešte nenapísali žiadnu? O to ste sa nepokúšali?
1: No, není to špatný nápad. Ja mám si legraci, ne, to neudelám určite. No, nejsem dosť vzdelaná na to. Nejsem.
0: Ale hlavne ste tak skromná, že to nechcete priznať, že by ste na to mali. No ale celkom dobrý nápad by bol zase, keby sme si teraz niečo zahrali.
1: Tak teďka třeba tú Dianu Král, to mám hrozne ráda, to je taková uklidňující, je báječná. Once I had a man

0: Pani Hanka, spomínal si, že dlhoročný kapelník vašej sprievodnej skupiny Karel Wagner spieval pesničku s názvom Neříkej mi sklerotiku. Vy ste nedávno vydali knižku s názvom Dřív než to zapomenu. Má to nejakú súvislosť?
1: Nemá. Opravdu musím říct, nemá. Dokonce ta knížka byla na pokračování. Původně se jmenovala Než to zapomenu. A protože jsme nějak s vydavatelem, nebylo možné další vydání, tak jsem to přejmenovala na Dřív než to zapomenu. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ale s Karlem Wagnerem, tedy s tou písničkou, to určitě nemělo souvislost, i když celý ten můj život má souvislost s Karlem Wagnerem, protože je to můj nejmilejší spolupracovník a taky můj nejmilejší kamarád.
0: No ja som myslel skôr na to slovičko skleróza a zabúdanie, viete, takže trošku s nadsázkou samozrejme.
1: No toho som si radši ani nevšimla.
0: A zabudli ste predsa len niečo do nej napísať nakoniec?
1: To taky, ale taky je pár vecí, ktorý si myslím, že je zbytečný o nich psát. Ja si myslím, že každý človek má mít nejaký tajemství, takový to, co má jenom v tý svojí dušičce a není třeba, aby si o tom cvelikali vrabci.
0: A bude ešte aj nejaké pokračovanie, ak si ešte na niečo spomeniete?
1: Ne?
0: Určite nie.
1: Ne, ja nemám rada nacitovaný kaši.
0: Nikdy nehovor nikdy.
1: No, to je taky pravda.
0: A váš počítač má akú veľkú pamäť?
1: Teď vás tak překvapím. No a to se to teda musím bohužel říct, že se trochu stydím. Já vůbec nekamarádím s počítače. Jak když píšu básničky, tak píšu obyčejnou tuškou s gumou a mažu.
0: V každom prípade je to romantickejšie.
1: No nevím, jestli je to romantičtější, ale já bych s počítačem vůbec nic nenapsala. Je to hrozný, že já i články, ani bych to neměla říkat, protože se samozřejmě zhodím u mladých lidí, ale já si i články vytisknu, abych je opravovala zase tou tuškou s tou gumou. A jsem nějaká divná, opravdu.
0: A vracíte se k svému repertoáru sama doma? Někdy pouštíte si pesničky? Teraz jste vydali 4 CDčko vzpomínkových pesniček v podstatě. Předtím jste si jich všetky vypočuli a potom jich hned zaradili. Urobil to
1: tak
0: za
1: nevím,
0: vás.
1: Jestli vás mám zklamat. Oni za mnou přišli s tím projektem a oni už ho měli hotový. Takže to je pán z České televize, který se jmenuje Svoboda, takže já jsem viděla jenom seznam a udělala jsem jenom poslední selekci a to bylo úplně všechno. Takže jsem spíš jenom vyházela ještě takových pár věcí, o kterých nejsem přesvědčena a tím to vlastně pro mě skončilo. Takže tohle je opravdu práce někoho jiného.
0: A keď chcete vzpomínat, berete si na pomoc hudbu?
1: Ne.
0: Nepotřebujete k tomu.
1: Ale já hlavně moc nevzpomínám. Fakt. Hudbu si beru na pomoc při lecčems, ale při vzpomínání nemyslím.
0: A keď tak náhodou započujete nějakou muziku, vybaví se vám vtedy vzpomínky?
1: Vybaví se mi, a tak tohle zpíval třeba Drupy, tohle zpíval třeba na našem prvním turné, to ano.
0: A čo se vám vybaví při interpretovi, kterého nám ponuknete teraz?
1: No, báječný zpěvák, kterého mám ráda hrozně, hrozně dlouho, který je stylový a obdivuju, že mu to vydrželo vlastně celý život a je to Elton John.

0: Hanka, povedali ste, že vy nie ste typ, ktorý rád spomína, ale predsa len sú v živote nezabudnutelné veci a najmä sú to vždy tie, ktoré boli prvé, napríklad prvé slovo, to si však pamätajú asi skôr rodičia, prvá školská taška, prvý bosk, prvé manželstvo, prvý rozvod, druhé manželstvo, druhý, no, to je to.
1: A to taky nebude.
0: Ne.
1: Ne, ne. Ja tomu moc nevěřím, tomu prvně.
0: Nerada spomínate na prvé veci teda? Dá
1: ne.
0: Sa to aj tak povedať? Fakt?
1: Fakt ne.
0: Ale aspoň na prvý bosk, aby ste rada nespomínali.
1: Ja si vôbec nepamatujem. Víte, ono je to tak, ja si pamatuju takový nejaký příběhy nebo situace, ale vôbec to nemusí byť první. Ja si myslím, že to první môže byť daleko horší než třeba to druhý nebo to desátý, ale když je to nejaká opravdu plnohodnotná situace, která stojí za to, nebo takový věm, který vám utkví v životě celý život, tak mi to připadá lepší, než když si řeknete a první tohle a první taška. Vůbec ani nevím, že jsem měla tašku ve škole. Opravdu. Vím, že jsem spadla, že jsme se houpali na dveřích od záchodu a že jsem spadla na hlavu. To si pamatuju velmi a že paní učitelka ještě nožem z kuchyně mě tu bouli tlačila. To si pamatuju.
0: No, tak to byl první pád na hlavu například.
1: No to taky možná není pravda, protože jak jsem se předváděla, tak vím, že jsem furt dělala nějaký salta, nějaký mosty a takový věci, protože jsem chtěla jít k cirkusu, když jsem byla malé dítě, protože mě to připadalo jako dobrá zóna, kde bych se mohla předvádět. Nevím, jestli jsem spadla prvně takhle na hlavu, ale vím, že takové nějaké střípky zážitků, ty mám určitě v hlavě poskládaný a určitě vím, kde a kdybych je chtěla, tak si je skutečně vytáhnu. A vím, že jsou tam a že na ty nezapomenu.
0: Vaše druhé manželstvo vám vraj vyveštila veštice, je to pravda?
1: Ano. Naozaj? Dokonce dva, jeden jasnovidec. Jestli těm věcem nevěříte, tak teď si musíte tak jako klepat na hlavu. Já mám ráda všechny tajemné věci. A Helena Růžičková byla druhá. A dokonce to jsou lidi, kteří se vůbec neznali, nikdy se nepotkali a mluvili úplně stejnými slovy, což bylo opravdu senzační.
0: A čo vám povedali?
1: Řekli, to bude láska. Protože já jsem se ptala, jsem si představovala toho Štefana, který ještě nebyl můj Štefan, ale byl to Štefan obecný. A oni řekli, jo, to bude láska na celý život. A ještě Helena Růžičková říkala, slib mi, tady mi dej ruku a slib mi, že ti půjdu za družičku.
0: A to bylo v akom predstihu předtím, než jste se so Štefanem Margitom zoznámili?
1: On už tak po mně pokukoval a já už po něm taky, takže já už jsem věděla, že někdo
0: tak
1: takový existuje.
0: O sebe. Mm-hmm.
1: Ano, už jsme o sobě věděli a tak mě samozřejmě zajímalo, co bude. Ale řeknu vám ještě o třetím člověku, který přišel za mnou jednou do šatny, bylo to někde na severu Čech, nějaký Liberec nebo něco takový město Jičín a přišel o pauze a tam ta paní pořadatelka říkala, to on je to takový zvláštní člověk, ale on čte z ruky, ale je úžasný. A já, jsem s ním, ať přijde, já se moc těším. Přišel člověk takový, opravdu takový byl, tak mystický trochu. A mě bylo možná 20 nebo 21 let, tak nějak po 20 krátce. On se mi podíval na ruku. A byla jsem hrozně zamilovaná v té době. On se mi podíval na ruku a říkal, vy tu vaši skutečnou, tu největší lásku potkáte, když vám bude 46. A mě vám to bylo tak líto. Já jsem se, neříkám, že jsem se vysloveně urazila, ale strašně mi to bylo líto, protože jsem si řekla, 46 let, teď to budu stará, k čemu by to bude, teď to už žádnou lásku nebudu potřebovat. Vidíte, a bylo to přesně tak?
0: A nebylo to tím, že vás tímto pádom naprogramoval, že jste to podvědomě jako si sama hledali?
1: Ne. Ale víte co, naprogramoval, to vždycky se zarazím u toho slova, co vy víte, jak ono to funguje? Co vy víte, když vám řekne nějaký jasnovidec, to bude ten pravý, jestli, já vždycky říkám, že je nějak v nebi, protože já říkám v nebi, nějaký odrazový zrcadlo a ten člověk si ho tak jenom nasměruje a v podstatě si vytáhne jenom ty vaše věci, které už byly v té době minulé nebo v té době budoucí, jako co je minulost, co je přítomnost, jo, to jsou všecko naše, třeba to jsou jenom naše výmysly.
0: No ale dočítal jsem se, že s tím vaším sovášem to bylo také, jako v vaší pesničce Spěchám.
1: O prsa.
0: Ledva jste se stihli rozvíjet, aby si se mohli vydat.
1: Ano, je to tak, ale musím říct, že s tím jsem zase, to není úplně na mou hlavu, protože My když jsme se Štefanem začali bydlet, což bylo v únoru, tak on v březnu prostě řekl, že si mě vezme v každém případě a už mi řekl, kdy se vezmeme a už pozval celou rozvětvenou rodinu i naše posléze už společné kamarády ze zahraničí. Už na 6. června rovnou. A já jsem právě řekla, no, jestli si všim, že jsem vdaná. Tak to on říká, ale to je tvůj problém. Tak to jsem si řekla, no nazdar. A je pravda, že se to zvládlo, tak o den.
0: No, o týždeň.
1: Ano, protože to byl ještě dva sobáše, to byl, my jsme se brali v kostele, to byl ten druhý, ale předtím ještě byl takový na národním výboru a ten byl opravdu o den. Já jsem se 29. rozvedla a 30. jsme se brali na národním výboru, že jsme tam museli jít podepsat nějaký papíry.
0: A byl vaším fanoušikem, kterým jste se spoznali?
1: Ano, ten ještě neměl občanku a chodil na moje koncerty v Košicích a seděl v první řadě.
0: A tam jste si ho nevšimli?
1: Ne, vůbec, tak já zaprvé špatně vidím, vůbec nevidím do lidí, kdo tam sedí a tak bych si tam všimla tří, protože jsou tři bratři, tak bych si všimla tří kluků, jak sedí někde ve sportovní hale v první řadě a tam bych stejně nedohlídla.
0: A když jste se zoznámili, tak věděli jste, kdo je, čo je, že je těž zpěvákom?
1: Když jsme se seznámili, tak jsem věděla, že je nějaký zpěvák, ale netušila jsem jaký, opravdu. A on si o mě myslel, že jsem velmi nafoukaná, což si myslím, že nejsem, protože po nějaké premiéře jsme se potkali, si pamatuju, v Národním divadle v Praze a on říkal, paní Zagrová, já vás tak obdivuju. A já jsem byla tak, protože on je takový bezprostřední, s takovým velkým srdcem, že byla jsem tím docela zaskočená, protože jsem, co na to máte říct? Jako, děkuju, nebo já jsem řekla, ano. A vím, že to ano ho strašně ranilo. Že to bylo málo na to jeho velký srdce, že jsem jistě měla říct, bože, na vás jsem celý život čekal.
0: Tak ale povedali jste mu svoje áno, ano, než vás požiadal o ruku. A mali jste vtedy vzťah aj k vážné muzike?
1: Měla, ale ne takový. Musím říct, že spoustu věcí jsem neznala, spoustu z těch, které už jsem se naučila teď.
0: Takže dá se povedat, že vás hudobně zorientoval v této oblasti?
1: Určitě.
0: Operu jste mali ráda?
1: Ano, ale ne tak, že bych chodila každý týden, nebo prostě, že bych chodila na všechny premiéry.
0: A zpíváte si spolu doma?
1: Ne. Ne.
0: Proč?
1: Ani není moc co, ale pustíme si muziku, kterou máme, protože my máme podobný vkus na hudbu, ale zpívat ne, to je jako... Kdybych se vás zeptala, jestli si vemete doma mikrofon a něco si taky namluvíte.
0: Robím interview s manželkou, hej. No dobré, ale za to aspoň Štefan by nám teraz zaspívat mohl v této relaci. Vy jste nám už zaspívali, aj nějaký jiný zpěváci tu boli, takže dáme si teraz za Štefana. No,
1: ano, já vám doporučuju.
0: Prinesli jste jedno CDčko, ještě je zabalené, takže musíme ho rozbalit najskôr. Nech se páči, ale povedzte vy, čo to je.
1: A to je nejnovější deska, je to písňová deska, která je velmi zvláštní, protože je s pianem a s harfou. Je tam Mikuláš Schneider Trnavský, Béla Bartok a novodobá báječná skladatelka Silvie Bodorová. Ale já bych doporučovala krásnou píseň Trnavského.

0: To bola pieseň Magdaléna Mikuláša Schneidera Trnavského na slová Vladimíra Roja zo zbierky Slzy a úsmevy v podaní Štefana Margitu, manžela speváčky Hany Zagorovej, ktorá je dnes hosťom relácie Túto hudbu mám rád. Hanka, je to taká nepríjemná otázka, ale predsa len sa vás pýtam. Vy ste takmer počas celej vašej kariéry trpeli nepríjemným onemocnením, o ktorom sa tak z času na čas medzi ľuďmi čosi povrávalo, ale nikto nevedel, či to je naozaj pravda.
1: Ja som si umínila, že už o tom vôbec nebudu nikdy hovořit. Takže opravdu veľmi krátce. Proste teď je moje onemocnění ve stádiu, kde sa cítim výborne, kde nemusím navštevovať nemocnice a lékaře a je to čas, ktorý si užívam a som strašne ráda, že je.
0: Pomohli vám lekári, pomohli vám nejaké alternatívne metódy?
1: Já si myslím, že je, ježiš, teď se nechci zpronevěřit doktorům, ale že je úplně jedno, co vám pomůže. Jestli vám pomůže lékař nebo alternativní, jde o výsledek. Já mám ty nejlepší zkušenosti s lékaři, ale mám taky ráda bylinky.
0: Dokonce jsem čítal, že jste sama už léčitelkou, že máte na to aj průkaz.
1: Ale ne, to mě jenom, že mě tyhle věci hrozně zajímají. Ten průkaz mám, ale nikdy jsem se tomu nevěnovala, nikdy se tomu věnovat nebudu, protože bych nechtěla být šarlatán. A to, co umím, nebo to, co znám, tak to je tak povrchní, že bych si nikdy netroufla.
0: Ten preukaz vám dal kto?
1: To byla v Praze takový kurz, který trval půl roku a to byl svaz léčitelů českých. A já jsem do toho kurzu chodila, to bylo vždycky přes víkend a bylo to celý den a bylo to úžasný. Přinejmenším jsem se tam naučila spoustu věcí, nebo ne naučila, to je silné slovo, ale dozvěděla o spoustě věcí, o kterých jsem neměla ani ponětí. A v tom si myslím, že je to důležitý.
0: Vy jste aj typ, který neodkladá dnešné problémy na zajtra, ale snaží se jich řešit hned.
1: Je to tak.
0: Nepříjemnosti jsou tím pádem méně nepříjemné?
1: Ne, ale trápí vás kratší dobu. Víte, když si řeknete, bože, já přece mu musím říct, nebo tohle musím udělat. Ne, tak ještě se na to vyspím a udělám to zítra. Tak když mám tu sílu, a to teda musím říct, aby to nevypadalo, že jsem nějaký světec, když mám tu sílu, tak zvednu telefon a řeknu to tomu člověku hned. No a když nemám tu sílu, tak zažiju zbytečné, bezesné noci, kdy mě to stejně trápí a ten problém stejně prostě jenom odsunu na nějakou hodinu pozdější a myslím se, že na to je škoda života.
0: Vy jako často koncertujete dnes?
1: Já dělám takových 5-6 koncertů do měsíce. Pracuju s Petrem Reskem, se skupinou Miloše Nopa, anebo s Bumbendem a je to tak akorát, co vlastně si můžu časově dovolit. V podstatě je to všeobecně tak akorát.
0: Potom, ako jste se zobrali so Štefanom Margitom, jste vraj 4 roky mali také obdobie, že jste se vlastnej kariére velmi nevenovali. To znamená, že 4 roky trvali ty medové týždne?
1: No, ono to zní příšerně, ale my v podstatě máme medový týdny do dneška, protože jsme si asi oba dva na ten vztah počkali a je prýma, že jsme se setkali v době, kdy nedělali jsme dvoukariérové manželství, protože já jsem si celý život jsem si přála, aby to tak bylo, abych měla 50% práce, 50% vztahu a v mém případě to opravdu nejde. Já nechci dávat nějaký rady, ale já si myslím, že vždycky musíte jednu věc dělat vrcholově a dvě věci vrcholově těžko můžete dělat, opravdu. Takže se musíte rozmyslet, která to bude.
0: Čiže aj dnes sa asi viacej staráte o kariéru svojho manžela ako svoju?
1: Nemôžu říct o kariéru jeho, ale starám sa o Štefana a je to moje voľba.
0: Máte tak trošku prehľad aj o slovenskej hudobnej scéne?
1: Áno, trošku áno, pretože jezdíme za Štefanovými rodiči a za bratry do Košic. Několikrát ročně jsme s nimi, takže něco sleduju v televízce, musím říct taky. Nebyla jsem dlouho na slovenském koncertu, to přiznávám, ale tady se vždycky dělá dobrá muzika.
0: Takže zahráme si něco i z dobré slovenské muziky teraz?
1: No, tak třeba koho mám moc ráda, tak je Palo Habera, mám ráda No Name. Teď jsem viděla takový děvčátko na hitparádě, která se jmenuje PH.
0: To je skupina PH, Katka Knechtová.
1: Báječně.
0: Je striebornou slávicou slovenskou.
1: Fakt?
0: Ano.
1: Gratuluju. Výborná.
0: Takže si ju teda zahráme.
1: Ano.

0: Pani Žagrová, vy ste mali tiež kedysi taký hit, takú pesničku, ktorá sa volala Náš dům zní smíchem. Pokračovanie bolo Sme rodina bláznivá. Dalo by sa to povedať tiež o rodine, v ktorej ste vyrastali? Váš dům znel smíchem?
1: Hodne, ale myslím si, že sme nebyli blázniví. Krásny domov som měla. To bych přála všem lidem, všem dětem. I ste, takový dětství.
0: Ste meské dieťa, či vidiecké?
1: Vesnický. Vidiecké. Mhm.
0: To znamená zvieratka.
1: Přesně tak, vůči, zvířátka, polia. Zahrada.
0: Ano.
1: Dva psy, kočka, holuby. Nutrie sme měli, žalu. No všechno, co vás napadne, sme měli. Králíky. Ještě slepice jsme taky měli v kurníku, že jsem tam objevila malý myšky a že jsem je tam pěstovala a vím, že to jsem tehdy dostala od mýho tatínka přes zadek.
0: To skutečně. Pri tolky zvířatka ještě chovat aj myšky.
1: Mně se líbily, že byly takový maličkatý.
0: Vaši rodiči mali jako blízko k hudbe?
1: Tatínek ji měl rád, ale nějak se jí nevěnoval. Moje maminka byla víc tedy muzická, protože ona učila stepovat a učila taky tancovat.
0: Jste jedináček?
1: Ne, já mám sestru, o 2 roky starší, která žije taky v Praze.
0: Taky a... zpívá?
1: No, my jako malí děti jsme seděli na střeše a zpívali jsme.
0: No, vy jste z té střechy a zlízli, ona tam zůstala. Co se týká zpěvu?
1: Co se týká zpěvu, ale to taky, protože to byl můj první fanoušek, který chodil na moje vystoupení a já, když jsem viděla, jak ona se hrozně bojí, jakou má trému, tak ze mě ta tréma spadávala, takže ona byla takový můj talisman, který se mnou vždycky chodil.
0: Chodili jste i do hudobné školy na nějaký hudobný nástroj?
1: No ježiš, no jasně, dělali jsme piano obě dvě a mě to dokonce prý nějak šlo, že jsem dělala po 2 letech vždycky za 1 ročník 2.
0: To byste šikovné děvče.
1: No, ale vždycky, každý chtěl po mně vždycky tak hrozný maximum, že mě to tím pádem přestalo bavit, protože já hrozně nemám ráda věci, takový, jak se říká, upocené věci, to nemyslím doslova, ale ve chvíli, kdy víte, že vás budou ukazovat a že musíte za rok zvládnout 2, tak to pak začne být nudný, tak to přestane být hra. A nebo mě nutili, to byla doba, kdy jsem přestala psát básně, protože jsem je psala od 2. třídy, kdy jsem úplně přestala v 5. třídě obecné psát básně, protože jsem každou sobotu, to se ještě v sobotu chodila do školy, jsem musela říct novou báseň.
0: Svoju vlastně.
1: Ano. Takže jsem totálně přestala psát básničky.
0: Vrátili jste se k ním zase, až keď už jste jich nemuseli písať?
1: No, až teď v podstatě.
0: A do biografu Láska nechodíte?
1: Ne. Přiznávám se, že málo, protože my se v 24 hodin se Štefanem furt spolu a on má smůlu, že kdykoliv jsme šli do kina, tak vždycky vedle něj nebo minimálně za ním seděl člověk s chřipkou a on to vždycky dostal. Takže to je opravdu, od té doby si myslím, že má z kina takovou lehkou fobii, takže radši si půjčíme film a podíváme se doma.
0: Pani Hanka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, ďakujem za návštevu. Želám vám i našim poslucháčom ešte veľa vašich pekných pesničiek a do počutia a dovidenia.
1: Ďakujem moc krát a přála bych si, aby všechna intervia se vedla v takovém duchu, v jakým to vedete vy, protože já vůbec nemám pocit, že jsem v rádiu a mám pocit, jako že jsem s kamarádem na kafičku.
0: Veľmi pekne vám ďakujem.

0: prinesú tvoj žár.
1: Niekedy netreba veľa slov, stačí počúvať, čo nám hovorí srdce. To bola Slza a Celeste Buckingham a ich spoločná pieseň Na srdci z Rádia Slovensko. No a témou glosára českej spisovateľky Haliny Pavlovskej sú spomienky. Želáme príjemné počúvanie.
2: Sviet není pro starý. Měla jsem za sebou krátkou a špatnou noc. Za okny mlha, v nose zánět. Za stolem v kuchyni seděla má tchýně. Položila před sebe desky plné lejster. Chci snídat, řekla jsem jí skoro výhružně. Tchýně nedbala, desky otevřela. Potřebuju kafe, trvala jsem na svém. Tchýně vytáhla listinu. Tohle je výzva od protifašistických bojovníků. Podívej, co napsali o dědovi. Viděla jsem to už asi 10krát a teď chci snídat, řekla jsem ponuře. Mé tchýně to bylo jedno. Chtěla se mnou projít deskami od začátku až do konce a kochat se zásluhami svého muže, který zemřel před 12 lety. Při asi 7. lejstru mi nervy definitivně selhaly. Babičko, jste stará a pořád chcete vzpomínat, jak byl děda úžasný, jak vy jste byla úžasná, ale na to já nemám čas. Pokuste se to respektovat a uvědomte si, že to, co jste zažila, dneska už nikoho nezajímá. Tchýně zavřela desky se stejnou energií, s kterou by mohla spouštět gilotinu. Pak, i když bylo ráno, si šla zase lehnout do postele a celý den nejedla vůbec nic. Dokončovala jsem právě svůj elaborát přijímacího řízení pro vedoucí funkci v jedné z televizí. Přišel na řadu můj životopis. Hlemíždím tempem jsem postupovala ve své paměti. Co bylo před 5 lety, 10, 20, 30? Bože můj, vždyť já mohu napsat i o literární soutěži, kterou jsem vyhrála, když mi bylo 15. Všechny mé fascinující vzpomínky jsem spolu s mými nesmrtelnými zásluhami strčila do obálky, nechala ověřit u notáře a šla do televize. Přivítala mne hezká slečna. Měla exém a pořád pokašlávala. Zhnuseně prošla mou žádostí, pak vzala poslední stránku mého životopisu a řekla vztekle: co se dělo před rokem 1990, je každému fuk. A já svůj životopis i život roztrhla na maličké kousíčky a trochu udýchaně jsem té slečně řekla: mojí tchýně ne. A hned, jak jsem dorazila domů, tak jsem uvařila čaj s medem, namazala topinku marmeládou a šla tchýně říct, že si nepřeju nic jiného, než si s ní projít ty desky, ve kterých má tak pečlivě zdokladované dědečkovi i své statečné činy. A tchýně se hned zakousla do toustu, obličej se jí rozářil skoro dětským úsměvem a řekla mi, že tak dobrou jahodovou marmeládu ještě nikdy nejedla. No a co vám tím chci říct? Ať tenhle svět, který prý není pro starý, ať má aspoň staré dobré vzpomínky.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.

0: Je krátko po druhej svetovej vojne a do malej vidieckej školy nastupuje nový učiteľ.
1: Jmenuji sa Igor Hnízdo.
0: Igor Hnízdo nosí uniformu, rozpráva o vojne a medzi žiakmi si okamžite vybuduje rešpekt.
1: Na túto školu dávajú učitele za trest. Ja si túto nechválne známou školu naopak vybral. Pretože som si zvykl hlásiť sa dobrovoľne do první linie. Nebál som sa fašistú. Nevím, proč bych si neměl poradit s vámi.
0: Jedným z chlapcov v jeho triede je Eda Souček, ktorý príbeh školy i vlastnej rodiny rozpráva zo svojho detského pohľadu.
2: Krásný kolo náhodou, akorát, že je tátovo. To všechno musí pryč, uděláme mu z toho lehký polozávodní kolo.
3: Kde sú moje blatníky?
0: Postavu otca stvárnil Zdeněk Svěrák. Jan Tříska zahviezdil ako učiteľ Hnízdo. Ide o jedného z najvýraznejších predstaviteľov československej kinematografie, ktorý za socializmu emigroval do Spojených štátov a vrátil sa až po Nežnej revolúcii. Jeho učiteľ je prísny, sebavedomý, záhadný a pre svojich žiakov dokonalý hrdina.
1: Tady, chlapci, vidíte, tyto pevnosti sme zbudovali po celé naší ohrožené hranici v délce 2000 kilometrů. Z každé je vidět na sousední vlevo i vpravo. Na cementu a železe jsme nešetřili. Jsou tak pevné, že když je fašisté bez boje získali, pokoušeli se je rozstřílet. Ale jak vidíte, nepodařilo se.
0: Komediálnu drámu nakrútil v roku 1991 režisér Jan Svěrák podľa scenára svojho otca Zdeňka. Jeho spomienky sa stali základom príbehu a posolstvo je aktuálne aj dnes.
4: Čo myslíte, že zvítězí ve volbách?
1: Typoval bych komunisty.
4: Já taky. A proto jim hlas nedám. Já jsem je před válkou volil, aby měli víc hlasů. Protože pro demokracii je nejlepší, když jsou ty síly vyrovnaný, nemyslíte? Ta největší strana musí mít pořád strach, že se to přehoupne a v příštích volbách, že už nebude největší. Nemám pravdu, oni by se komunisti jinak začali strašně naparovat a nebylo by s nima k vydržení.
0: Kým dospelí riešia veľké udalosti, chlapci zbierajú známky, bitky a rozmýšľajú o dievčatách aj o tom, ako sa čo najviac priblížiť svojmu ideálnemu učiteľovi, ktorý mimochodom nešetrí ani telesnými trestami.
5: Pan učiteľ Hnízdo byl odvolán, neboť se zistilo, že používal nepřiměřených telesných trestů.
6: To není pravda!
7: To je lež!
8: Kdo to říkal?
5: To není pravda, že vás byl?
0: Chlapci všetko poprú, ale Eda Souček postupne zisťuje, že k hrdinstvu má oveľa bližšie jeho nenápadný otec. Obecná škola bola v roku 1991 nominovaná na Oscara za najlepší cudzojazyčný film.
1: Vzpomínáte si jistě, co jsem vám říkal o starém Římě, přestože to nebylo v osnovách pro pátý ročník? Měli tam demokracii a pouze ve stavu ohrožení zvolili diktátora. Pro nás, chlapci, skončil stav ohrožení. Vy jste dokázali, že diktátor je zbytečný.
9: Rádio Slovensko, z

0: Pred nami je glosa a dnešnou témou českej spisovateľky Haliny Paulovskej sú spomienky. Tak príjemné počúvanie.
1: Svět není pro starý. Měla jsem za sebou krátkou a špatnou noc. Za okny mlha, v nose zánět. Za stolem v kuchyni seděla má tchýně. Položila před sebe desky plné lejster. Chci snídat, řekla jsem jí skoro výhružně. Tchýně nedbala, desky otevřela. Potřebuju kafe, trvala jsem na svém. Tchýně vytáhla listinu. Tohle je výzva od protifašistických bojovníků. Podívej, co napsali o dědovi. Viděla jsem to už asi 10krát a teď chci snídat, řekla jsem ponuře. Mé tchýně to bylo jedno. Chtěla se mnou projít deskami od začátku až do konce a kochat se zásluhami svého muže, který zemřel před 12 lety. Při asi 7. lejstru mi nervy definitivně selhaly. Babičko, jste stará a pořád chcete vzpomínat, jak byl děda úžasný, jak vy jste byla úžasná, ale na to já nemám čas. Pokuste se to respektovat a uvědomte si, že to, co jste zažila, dneska už nikoho nezajímá. Tchýně zavřela desky se stejnou energií, s kterou by mohla spouštět gilotinu. Pak, i když bylo ráno, si šla zase lehnout do postele a celý den nejedla vůbec nic. Dokončovala jsem právě svůj elaborát přijímacího řízení pro vedoucí funkci v jedné z televizí. Přišel na řadu můj životopis. Hlemíždím tempem jsem postupovala ve své paměti. Co bylo před 5 lety, 10, 20, 30? Bože můj, vždyť já mohu napsat i o literární soutěži, kterou jsem vyhrála, když mi bylo 15. Všechny mé fascinující vzpomínky jsem spolu s mými nesmrtelnými zásluhami strčila do obálky, nechala ověřit u notáře a šla do televize. Přivítala mne hezká slečna. Měla exém a pořád pokašlávala. Zhnuseně prošla mou žádostí, pak vzala poslední stránku mého životopisu a řekla vztekle: co se dělo před rokem 1990, je každému fuk. A já svůj životopis i život roztrhla na maličké kousíčky a trochu udýchaně jsem té slečně řekla: mojí tchýně ne. A hned, jak jsem dorazila domů, tak jsem uvařila čaj s medem, namazala topinku marmeládou a šla tchýně říct, že si nepřeju nic jiného, než si s ní projít ty desky, ve kterých má tak pečlivě zdokladované dědečkovi i své statečné činy. A tchýně se hned zakousla do toustu, obličej se jí rozářil skoro dětským úsměvem a řekla mi, že tak dobrou jahodovou marmeládu ještě nikdy nejedla. No a co vám tím chci říct? Ať tenhle svět, který prý není pro starý, ať má aspoň staré dobré vzpomínky.

0: ale vidno inak.
1: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Témou glosára českej spisovateľky Haliny Pavlovskej sú spomienky. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Svět není pro starý. Měla jsem za sebou krátkou a špatnou noc. Za okny mlha, v nose zánět. Za stolem v kuchyni seděla má tchýně. Položila před sebe desky plné lejster. Chci snídat, řekla jsem jí skoro výhružně. Tchýně nedbala, desky otevřela. Potřebuju kafe, trvala jsem na svém. Tchýně vytáhla listinu. Tohle je výzva od protifašistických bojovníků. Podívej, co napsali o dědovi. Viděla jsem to už asi 10krát a teď chci snídat, řekla jsem ponuře. Mé tchýně to bylo jedno. Chtěla se mnou projít deskami od začátku až do konce a kochat se zásluhami svého muže, který zemřel před 12 lety. Při asi 7. lejstru mi nervy definitivně selhaly. Babičko, jste stará a pořád chcete vzpomínat, jak byl děda úžasný, jak vy jste byla úžasná, ale na to já nemám čas. Pokuste se to respektovat a uvědomte si, že to, co jste zažila, dneska už nikoho nezajímá. Tchýně zavřela desky se stejnou energií, s kterou by mohla spouštět gilotinu. Pak, i když bylo ráno, si šla zase lehnout do postele a celý den nejedla vůbec nic. Dokončovala jsem právě svůj elaborát přijímacího řízení pro vedoucí funkci v jedné z televizí. Přišel na řadu můj životopis. Hlemíždím tempem jsem postupovala ve své paměti. Co bylo před 5 lety, 10, 20, 30? Bože můj, vždyť já mohu napsat i o literární soutěži, kterou jsem vyhrála, když mi bylo 15. Všechny mé fascinující vzpomínky jsem spolu s mými nesmrtelnými zásluhami strčila do obálky, nechala ověřit u notáře a šla do televize. Přivítala mne hezká slečna. Měla exém a pořád pokašlávala. Zhnuseně prošla mou žádostí, pak vzala poslední stránku mého životopisu a řekla vztekle: co se dělo před rokem 1990, je každému fuk. A já svůj životopis i život roztrhla na maličké kousíčky a trochu udýchaně jsem té slečně řekla: mojí tchýni ne. A hned, jak jsem dorazila domů, tak jsem uvařila čaj s medem, namazala topinku marmeládou a šla tchýni říct, že si nepřeju nic jiného, než si s ní projít ty desky, ve kterých má tak pečlivě zdokladované dědečkovi i své statečné činy. A tchýně se hned zakousla do toustu, obličej se jí rozářil skoro dětským úsměvem a řekla mi, že tak dobrou jahodovou marmeládu ještě nikdy nejedla. No a co vám tím chci říct? Ať tenhle svět, který prý není prostarý, ať má aspoň staré dobré vzpomínky.